Posloucháte Rádio 4EB, české vysílání na vlnách 98.1 FM. A následující písničku posíláme vám všem, kteří slavili jste, slavíte nebo slavit budete narozeniny. Přejeme všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a ať je vám na světě krásně.

Nyní tady mám takové povídání. Dnešní seniori. Mnoho jich už zemřelo a ti, kteří jsou stále zde, tak se jim říká ti starší. Narodili se ve 40. až 50. letech. Vyrůstali v 50. a 60. letech. Studovali v 60. a 70. letech. Prožili spolu 70., 80. a 90. léta. Vdali se, oženili se a objevovali svět v 70. letech, 80. a v 90. letech. Zažili dobrodružství 80. a 90. let. Přehoupli se do roku 2000 a v roce 2010 byli už ti moudřejší a v letech 2020 a později šli dál. Ukázalo se, že prošli 8 různými desetiletími. 2 různá století, 2 různá tisíciletí, přešli od telefonu s operátorem pro dálkové hovory a placených telefonních budek videohovorům po celém světě. A na e-maily a na WhatsApp. Od živých her v rádiu a černobílé televize k barevné televizi a poté HD, 3D, 4D, 5D. Chodili do videopůjčovny a teď se dívají na Netflix. Poznali první počítače, děrné štítky, magnetofonové pásky, disky a teď mají gigabajty a megabajty a v chytrých telefonech. Celé dětství nosili kraťasy, potom kalhoty do zvonu a minisukně. Boty na jehlách, na platformě, kombinézy a modré džíny. Vyhnuli se dětské paralýze, meningitidě, obrně, tuberkulóze, prasečí chřipce. Měli první kolečkové brusle ze 4 kolečky, 3 kolku, kolo, moped, auto na benzín nebo naftu a teď jezdí hybridy nebo elektrickými auty. Hráli člověče nezlob se. Šachy, dámu, prší, monopoly a na jaře kuličky. Hodně četli, tancovali na zábavách a diskotékách. Jezdili na čundry, na chmel, na brambory a venku si pekli bušty na klacku. Náboženství spolužáků nebylo předmětem jejich sporů a diskuzí. Ani pohlaví, holky byly holkama a kluci klukama. Pili vodu z kohoutků, zeleninu a ovoce na talíři měli vždy čerstvé. Mohli bychom je popsat jako bývalé ročníky lidí, kteří se narodili ve 40. až 50. letech, kteří měli analogové dětství a digitální dospělost. Měli bychom mluvit o biologické revoluci. Byli svědky událostí molekulární biologie, kdy byly objevovány molekuly života DNA, RNA a tak dále. Když vidíte vše, co z toho vzešlo, genová terapie, genové otisky prstů a jiné, tak pokrok je ohromující. Tak nějak oni věděli všechno. A po přestávce si povíme víc.

Tato generace doslova žila a byla svědkem daleko více než jakákoliv jiná v každé dimenzi života. Je to generace, která se doslova přizpůsobila změně. Velká gratulace této velmi speciální generaci, která navždy zůstane jedinečná. A to jsme to my, dnešní důchodci. A možná, že ani nevíte, starší lidé potřebují jen 4 léky. Za prvé, kávu 2x denně obsahuje 200 látek, snižuje rakovinu, jater, demence a deprese. 2. Vajíčka zlepšují zrak, pomáhají hubnout, snižují cholesterol. 3. Každodenní chůzi 3 až 4 km denně snižují úmrtnost až o 22%, infarkt a 31%. 4. Vepřové škvarky mají omega mastné kyseliny, regulují tlak a zvyšují pružnost cév. A ještě to hlavně, a to si Jirko vem k srdci, a ještě to hlavně, co chybí, valašské kapky, kysličník slivovičný, a ty jsou na všechno. Brzy se uzdrav.

informace členům a patronům Československého klubu. Příští pátek Jídelníček nabízí kapustnici polévku a halušky s brinzou a řízky s bramborovým salátem. Doporučujeme objednávky, volejte 0497 344 377 nebo pište na klub e-mail ccq@csklubqld.org.

0: A nyní předávám slovo Jarce, která vás bude informovat o 30. květnu a 14. červnu.
1: Ještě jednou děkuji a přeji všem krásné sobotní dopoledne. Rádi bychom vás pozvali na dětský den, který se bude konat 30. května v Československém klubu. Vstupné je již teď v předprodeji za $5 a potom v den akce u brány to bude $7. Můžeme se těšit na hry pro děti, stánky, tombolu, cukrovou vatu, perničky a jiné. Na jídlo budou párky nebo guláš s chlebem a počítáme i s vegetariány. Bude otevřený i bar. Akce je pořádána pro získání finančních prostředků pro Českou a Slovenskou školu v Brisbane. Doufáme, že sebou vezmete své přátele a známé, a to i z jiných kruhů než z Čech a Slovenska. Těšíme se na viděnou.

0: a v československém klubu, jak víte, máme českou a slovenskou školu, ale nemáme paní učitelku Josefinu, ale máme Mili a máme Ivanku. Takže děvčata, děkujeme a přejeme velký úspěch na 30. května.
1: A další pozvánka je na neděli 14. června, kdy v československém klubu proběhne vítání miminek. Akce začne v 11 hodin, oběd bude potom ve 12 hodin.
2: Podávat se bude kuřecí polévka s nudlemi a sekaná s bramborovým salátem. Polévka je součástí každého jídla. Objednávky prosím volejte na 0497 344 377 a prosíme také o zahlášení jména miminek při rezervaci jídel. Děkujeme.

Posloucháte Rádio 4EB, české vysílání na vlnách 98,1 FM. You are listening to Radio 4EB 98.1 FM, Czech Group program.

Česká hrosice utkví na vosích nohou. A vůbec o všem, co bylo hezké a milé v dětství. I když vím, že všechno to je jenom a jenom sní.

České vysílání si můžete naladit každou sobotu od 10 do 11 dopoledne a slovenské každý pátek od 6 do 7 večer. Pokud máte zájem o jakékoliv informace, zavolejte nám do studia 3240 8686 a hrajeme i písničky na přání, pokud chcete potěšit své milé nebo přání k narozeninám. Nestyďte se, dejte vědět.

Ještě upozorňuji, že Česká škola se schází každé první pondělí v měsíci v Československém klubu o 4 hodin odpoledne. A Slovenská školička má školu každou druhou sobotu a veškeré informace najdete na webových stránkách a Facebooku obou škol.

0: Pro dnešek se s vámi loučíme a těšíme se příště naslyšenou. Děkujeme za vaši společnost, bylo vás s vámi velmi dobře a přejeme vám hezký víkend a každý den. A posíláme také domů vzpomínku a přání všeho nejlepšího.
1: Krásný den všem.
0: A ještě, sorry. Thank you for tuning into Radio 4B 98.1 FM. Czech Group program. Please stay tuned for following program in German language.